Šandár, prukľáti. Znali neverškom naňáty, že bavím s noči guľáty, staroste dívku cilováty.

veselo, moje milé. Jakéže ostalo strašno, Osirile. Zapustili hora, zapustili luka. Nestridno už nikde to robit nejruka.